0: Košice. Vítajte. My sme Janka Anka. A netko pšionu hodinu za vás zaučíme.
1: Hello.
0: Jančiku z Natvalii.